0: Vyklil jsem vedra kasar, tak jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra
1: vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra vidět, jsem katra